0: že ak mrúz byl, to mrúz byl.
1: Minus 10.
0: Ah, teraz to dramat, žle. Nie, že bym tu jenčel, proše pána, co toto nie. Nie, že bym płakał, či daru šaty po stratach, že nenalátal si človek pred láty, kdy ešte látal. I časem na postoju tam, kde šel.